0: přijdeme se sedit, jdeme se to zasobit. Čo pek si mohli můžiš na zvěrka na tom udrači, nesmí už jen mori tady. Já mám bešel gejzí, rád já to uvaj. Bye.
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.